velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventinol na potíže, jak to tak vidím a

když při mě stála. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je poliká.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svá...

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastu.

když při mě stá. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
3: Zkuste si dát minutku klidu.
4: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
0: Co Čech, to rekordman.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině
0: na Českém Blaníku.
1: Co Čech, to rekordman.

0: navždy toužím zbohatnout.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: A přichází do mě žít nebo sám, tančí bílíška naší, je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

0: Český Blaník. Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Když mlák večeru se zvedá a slunce dlouhý stíny naposledy kreslí, kreslí mezi mech a vůně hořícího jehličí, to jak na ohýnku čaje si vaříš, do písniček provoní ti dech. Opření o stromy a na kamenech sedíme a zpíváme a rosa na kolejích.

nevím jak vám, mě tohle připomíná křes. A ruku na čelo si položíš a kapky po tváři ti stékaj, jak někdy pěkně umíš.

jezdit v Porsche. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

kousek prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, o co bych si mohl víc teď přát,

0: Deset prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Rádio Český Blaník.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
4: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
8: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili. A teď mám rozum a tak chodím do zoo na gorily. Díky tomu neco...

ta sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše statusy,

0: Kdežto rekordman.
1: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
0: Pojďte si s námi o nich povídat.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Kdežto rekordman.
1: Na Českém Blaníku. Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

0: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Eliška a báječný víkend, tak ten nás teprve čeká. 6. hodina je tu, přeju vám krásné páteční ráno a chystám pro vás na příští hodinu třeba Lucku Bílou. Neskučím jako pes, nahrotíte sám SMS. Taky tu bude Argema a Jarošovský pivovar. A dáme si i kabáty, malá dáma. A prozradím vám i, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska čekejte poměrně velké parno, 30 až 35 stupňů a k tomu jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Očekávejte, že na horách, na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přehánky a nebo bouřky a taky teploty 28 až 31 stupňů. Na horách pak 25. Tak nezapomeňte na to, že dnes je velmi důležité omezit fyzickou námahu, taky pitný režim je podstatný, pijte především čistou perlivou vodu, no a hlavně buďte někde hezky ve stínu a ještě lépe u vody.
2: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
3: Podívej se mi do očí.
4: Tak já jdu, miláčku.
5: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
4: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
5: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
4: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
5: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
6: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Česka vtrhla vlna tropických veder. Už během dneška můžou teploty místy šplhat až k 35 stupňům. Meteorologové vydali až do neděle výstrahu pro Prahu a části Středočeského a Ústeckého kraje a také pro části Jihomoravského a Zlínského. Nejtepleji pak bude o víkendu, kdy se ale už můžou objevit i silné bouřky. Sociální zařízení ve Zlínském kraji budou nově bezbariérová. Hejtmanství totiž vyhradilo 10 milionů do instalace výtahů, nájezdových ramp nebo rozšíření dveří. Kdo může o podporu žádat, prozradí mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
8: O podporu mohou žádat organizace a obce provozující domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem nebo pro osoby se zdravotním postižením. Žádat mohou také pobytové odlehčovací služby nebo azylové domy s výjimkou příspěvkových organizací Zlínského kraje.
0: Žádosti bude možné podávat od 6. července do 2. srpna pomocí datové schránky. Soud ve Splitu poslal do vazby prvního důstojníka kvůli nehodě dvou lodí. 33-letý muž odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Při srážce plachetnice a katamaránu zemřeli 4 Češi a další 4 byli zraněni. Čeští fotbalisté si zkomplikovali boj o postup ze skupiny A. Na místo 3 bodů včera v utkání s Jihoafrickou republikou získali za remízu 1-1 pouze jeden. Češi tak opět nedokázali udržet slibné vedení. Pokud národní tým nebude chtít odjet z turné domů, musí příští středu porazit Mexiko. Tolik zprávy, hezké ráno.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 6 hodin a 4 minuty. Dobré ráno vám přeje Veronika Rážová. Posloucháte Český Blaník, tedy české písničky, které máte rádi. A tady máte jednu takovou od Turba. Yes.

Sny o Tygří Lady, tak to byl Arnoš Pátek, to se hodí, dnes máme taky pátek, 6 hodin 15 minut k tomu, přeju vám krásné ráno, doufám, že se vám dobře vstává, anebo pokud jste nějakou dobu už na nohou, doufám, že jste vstali tou pravou nohou a že máte krásný den. Já vám můžu slíbit, že vám ho budu zpříjemňovat českými písničkami. Teď se ale pojďme podívat na dnešek, tedy 19.6., kdože dnes něco slaví. Tak například ekonom a bývalý prezident České republiky Václav Klaus, tomu je dnes 85. Český režisér, krasavec Vít Olmer, ten slaví 84. A americká zpěvačka a herečka Paula Abdul, té je 64. Možná, že i vy něco slavíte a pokud ano, tak vám přeju všechno nejkrásnější. Užijte si ten dnešek, ať to hezky oslavíte s námi, s českými písničkami, které máte rádi. Nakonec bude tu i možnost nechat si zahrát písničku na přání, ale o tom zase až později. Do té doby další české písničky a za chvilku si dáme třeba Katapulty a nebo Argemu a jejich Jarošovský pivovar. Tak hezký poslech. Krásné ráno.

0: Petra Zámečníková, Jiří Strnad. Jsme dva velký blázni na Českém Blaníku. Za chvíli bude 6:30 a já bych ráda tak trošku zrekapitulovala ten včerejší den. A to teplo, které dorazilo. Je to tak, i Česká republika se nevyhla tomu, že do ní dorazil velmi teplý až tropický vzduch, který na našem území zůstane několik dní. Teploty vystoupaly nad 30 stupňů Celsia. Maximální teploty se pohybovaly celkově mezi 26 a 31. Ovšem nutno dodat, že nejtepleji bylo v Plzni, Bolevci a v Dobřanech na Plzeňsku, kde naměřili neuvěřitelných 32 stupňů Celsia. Jenom o desetinku níž byla teplota v Doksanech a o jednu desetinu nižší byla teplota i v pražském Klementínu. Rekordy na nejteplejších stanicích ale nepadly. Znamená to tedy, že někdy v minulosti jsme měli ještě teplejší 18. červen. Uvidíme, jestli rekordy budou překonány v dalších dnech. Nakonec dnešek je tomu možná i trošičku nakloněný, protože meteorologové slibují, že bude až 35. Nakonec meteorologa, jednoho odborníka, se zeptáme už za malou chvilku, jak bude nejenom dnes, ale i během víkendu. Takže pokud vás to zajímá, počkejte si na to. No a jestliže máte rádi české písničky, počkejte taky, protože už za chvíli tu bude Malá dáma od Kabátů.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
5: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
9: Zaparkovat se dá různě.
10: Jejde.
11: Nehledej volné místo v nákupním centru
10: a zaparkuj rovnou v Automičce Express.
11: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
10: Nakupuješ?
11: Myjeme.
10: A ty se vrátíš k autu jako novému.
11: Zaparkuj chytře.
10: Automička Express.
12: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Rádio Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

0: prší na Českém Blaníku.
1: Dobré ráno, 6 minut po půl sedmé si vezmu pomocníka, který nám prozradí, jaké počasí nás čeká nejenom dnes, ale i o víkendu. A tak zdravím Martina Laca, meteorologa. Dobrý den.
2: Dobré ráno, tak v tuto chvíli převažuje jasno nebo skoro jasno. Teploty se pohybují nejčastěji od 18 do 13 stupňů, ale například v centru Prahy byla i tropická noc, protože stanice Klementinum zaznamenala minimální teplotu 20,1 stupně Celsia. Naopak na druhé straně spektra jsou stanice jako Březník nebo Kvilda Perla, kde minima klesla pod 3 stupně Celsia.
1: Martine, děkujeme mockrát. Ještě by mě zajímalo, jaké počasí nás dnes čeká po zbytek dne.
2: Po zbytek dne čekáme slunečno, jasno nebo skoro jasno, přes den přechodně polujasno a hlavně na horách na severu a severovýchodě se při zvětšené oblačnosti vyskytnou přehánky nebo bouřky. Maximech čekáme většinou tropické hodnoty od 30 do 35 stupňů na severovýchodě a východě nepatrně chladněji od 28 do 31 stupňů. Teplo bude i na horách, v 1000 metrech čekáme kolem 25 stupňů.
1: Tak se ohřejeme, no a jaký bude víkend, prozraďte nám.
2: Na málo, naslyšenou.
1: Tak, to bylo rychlé, tak na víkend se podíváme příště, ale pojďme se teď podívat, co nás tady čeká, jaké české písničky. Samozřejmě ty, které máte rádi. Za chviličku jedna od Karla Gotta, anebo Alice Springs.

0: Božský Karel na českém Blaníku přesně ve 6:45.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Pokud máte rádi nejenom písničky, které slyšíte u nás na českém Blaníku, ale rádi je posloucháte i naživo, tedy občas zajdete na nějaký pěkný koncert, tak já tu mám pro vás skvělý tip. Určitě už jste slyšeli o tom, že bude řádka koncertů Rádia Blaník, letních koncertů, a jeden z nich už se odehrál v Havířově a další na sebe nenechá dlouho čekat. Už příští pátek, 26. června, se totiž můžete vydat do Domažlic. Na místním náměstí Míru už od 4:30 odpoledne budou koncertovat například Olga Lounová, poté Slza, Vojta Nedvěd a taky naše blanická kapela. Takže vybraná společnost a vy se v ní můžete ocitnout zcela zdarma. Tedy vstupné na tyto koncerty se neplatí a navíc ještě naopak můžete získat 100 000 na ruku. A to pokud získáte sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Víc informací získáte na místě anebo taky na webu radioblaník.cz. Takže Domažlice už pátek 26. června, tedy ode dneška za týden.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Zavratné megaslevy!
7: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na více než 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
11: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stereobit Rock, Tom Tones, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
13: Jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 12,90 a velkopopovický kozel 11 plech při koupi balení za 16,75 za kus.
14: Bila. To dobré začíná u nás.
15: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
16: Slyším Tatart nákupy?
15: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
16: To je mazec.
15: Tatart, opravdový elektrospecialista.
17: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: Tak Richard Krajčil se ptá, co bude pak. Já to tedy nebudu šeptat, já to řeknu takhle veřejně do éteru. Ano, pak tady budeme mít například písničku dne, taky si dáme počasí s meteorologem a prozradím vám, jak si nechat u nás zahrát písničku na přání. To všechno vás čeká na Českém Blaníku mezi 7 a 8 hodinou, ale hlavně tu hodinku naplníme českými písničkami. Bude tu jedna od Lenky Filipové.
1: Ten kratičký sen se mi kránu až zdám, před probuzením a já spát chtěla dám zamilovaná.
0: Taky vyznání Petra Koláře.
2: Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen, a víš jasně, že chceš víc.
0: A těšit se můžete i na Brontosaury, na Kameni kámen.
2: Budeš ma něco servát, až tu nezůstane stát, na Kameni kámen.
0: Už za chviličku nám nejnovější zprávy přinese naše milá kolegyně Monika Holubová, ale ještě předtím pojďme na počasí.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak určitě už jste to tady u nás slyšeli a pokud jste otevřeli okno, možná to i cítíte. Navíc pokud jste někde venku, tak víte zcela jistě, že dnes nás čeká tropický den. Naměříme až 35 stupňů Celsia. Pouze na severovýchodě by tu a tam k večeru mohlo lehce sprchnout, ale i tam budou teploty vysoké, do 31 stupňů Celsia. Za chviličku už další české písničky, které máte rádi, tak zůstávejte s námi.
4: Hausbrand Café per favore?
5: Si, signora.
6: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
7: Zámek v Lešanech v Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zameklesany.cz.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Koalice chce zastavit zdražení dálničních známek pro příští rok. Zatím kolem tohohle panuje značná nejistota. Hrozí, že se to nestihne. Kabinet totiž zatím neprojednal zastavení pravidelné valorizace. Část vládních politiků se proto bojí toho, že ve sněmovně dostanou na podzim přednost jiná témata. Ve funkci ředitele Státního ústavu jaderné chemické a biologické ochrany skončí Tomáš Dropa. Kvůli školení expertů z čínské vojenské akademie přímo v areálu ústavu ho odvolal generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.
10: Z pozice zřizovatele jsem rovněž uložil předsedovi dozorčí rady Sujba, aby zajistil v souladu s oprávněním dozorčí rady kontrolu Sujbo se zaměřením na zejména činnost ve vztahu k pořádání vzdělávací akcí pro zahraniční účastníky a návštěvy areálu Sujbo zahraničními účastníky za období posledních 5 let.
0: Podle deníku N měli 3 roky jezdit do areálu u Příbrami experti z Pekingské vojenské akademie, která spadá přímo pod čínskou armádu. České firmy začínají sázet na AI. Třeba e-shop Mironet nasadil vlastní umělou inteligenci, která firmě šetří až 20% personálních nákladů. Díky 20% meziročnímu růstu firmy tady ale podle vedení společnosti nedojde k propouštění zaměstnanců. Celý růst díky umělé inteligenci firma pokryje stávajícím týmem. Hormuzský průliv už je opět otevřený. Včera to oznámil J.D. Vance s tím, že od podepsání americko-íránského memoranda přes něj tankery přepravili 12,5 milionu barelů ropy. Tolik zprávy. Hezké ráno.
9: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Tina a Martin Hoffman, taky Lenka Filipová a nebo Karel Zich. To všechno nás čeká v následujících minutách tady u nás na Českém Blaníku. Dobré ráno vám přeje Veronika Rážová a taky vám popřeju hezký poslech českých písniček, které máte rádi.

Exus Kramer Tonic Ginu nám lásku vyléčil. Pak celý noci propletený do sebe spolu vítali jsme raní nebe s pocitem,

0: Posloucháte Český Blaník a to je moc dobře. S vámi je Veronika Rážová, spousta českých písniček, které máte rádi. A já věřím, že zůstanete naladěni na našich vlnách i dál, abyste si vychutnali další pěkné kousky. Už za malý okamžik tady budeme mít, řekla bych, jednu velice pěknou, romantickou, krásnou skladbu od Petra Koláře. A víte co? Je to dnešní písnička dne.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: A je to krásná píseň Vyznání a my jsme se právě na ni Petra Koláře zeptali.
3: Písnička Vyznání vznikla v roce 2004, což je opravdu už dlouho a bylo to vlastně písnička na první mojí desce a byl to vlastně jeden z prvních nebo úplně možná první hit, který Rádio Blaník hrálo. Ale to jsem dělal právě s kytaristou Petrem Menichem a s textařem, myslím, že Petr Žižka, že se jmenoval.

0: Vlastně jsme to nahráli a taky jsme jako netušili, že by jsme, jako, že by na první to mohl být hit, ale jsou věci, které jsou mezi nebem a zemí a to ta muzika je a ta energie, která v těch písních je, a pokud to prostě posluchače takhle osloví, tak se z toho stane hit a já jsem tomu samozřejmě velmi rád.
1: A my taky, protože zrovna písnička Vyznání patří mezi naše oblíbené.
2: Písnička dne na Českém Hlavníku.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Posloucháte Český Blaník, dobré ráno vám přeje Veronika Rážová. Za 3 minuty bude 7:30 a dnes máme 19. června. Tak kromě toho, že svátek slaví všichni Leošové, kterým blahopřejeme, tak dnešek je také Mezinárodním dnem rovnosti žen a mužů. Takže mysleme na to, že i tento fakt je docela důležitý a ve světě naštěstí ten trend je stále vzrůstající. Na mnohých místech už se dá o rovnosti žen a mužů skutečně hovořit, někde to chce ještě trošku dotáhnout. No a co je před námi tady u nás na Českém Blaníku? Tak třeba Věra Špinarová anebo Brontosauři. Zkrátka české písničky, které máte rádi.
2: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Sun Life. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na sunlife.cz.
8: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
9: Zaparkovat se dá různě.
10: Jejde.
11: Nehledej volné místo v nákupním centru
10: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
11: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
10: Nakupuješ?
11: Myjeme.
10: A ty se vrátíš k autu jako novému.
11: Zaparkuj chytře.
10: Automyčka Express.
12: Český Blaník.
13: Český Blaník.
14: Český Blaník.

0: Na českém Blaníku táta Jan Věry Špinarové. 7 hodin 36 minut. Správný čas na počasí.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Já už jsem vám prozradila, jak bude dnes, že má být až 35 stupňů Celsia, ale odborník na slovo vzatý Martin Laco, tedy meteorolog, ten nám řekne, jak bude o víkendu. Tak Martine, jak bude?
2: Bude horko, nebudeme lhát. Co se týče soboty, tak bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno. V Čechách se mistí, na Moravě a ve Slezsku jen ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky, které budou i silné a mohou být doprovázené hlavně přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm a kroupami, teplotně po ránu od 21 do 16, odpoledne od 31 do 36 stupňů Celsia, tisíce metrů na horách kolem 27. No a neděle bude mít podobný průběh jako sobota, teda slunečno, postupně oblačno a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky a bouřky, které mohou být opět i silné. Nejnižší noční teploty, podobně jako v sobotu, od 21 do 16 stupňů, nejvyšší denní od 29 do 34 stupňů Celsia, no a vítr slabý, proměnlivý nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu a v přehánkách a bouřkách opět může zesílit.
0: Tak my moc děkujeme. Spojíme se zase za hodinu do té doby naslyšenou.
2: Na málo, naslyšenou.
0: A teď už Dalibor Janda.

0: českém Blaníku nám dohráli No Name, čím to je. 7 hodin 44 minut a pokud byste si chtěli udělat radost písničkou, právě teď je ta správná chvíle. Vemte tedy do ruky telefon a na číslo 720 83 63 07 mi napište, jakou písničku bych vám měla zahrát. Písnička na přání tu bude za nějakou půl hodinku, takže máte čas si to rozmyslet. Ještě jednou připomínám 720 83 63 07. Je to správné číslo pro vaše SMS zprávy. No a nebo pokud nechcete psát, můžete mi nahrát i hlasovou zprávu na stejné číslo prostřednictvím WhatsAppu. Tedy 720 83 63 07. A už teď se moc těším na to, co vyberete.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa,
1: Mirá,
2: Rybičky,
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů,
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa,
1: Harley,
2: Tomáš Klus,
1: Single X.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
3: Hlavní partneři, Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
4: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
7: Lyže?
8: Happy Sport.
7: Dětské kolo?
8: Happy Sport.
7: Půjčovna?
8: Happy Sport.
7: Servis?
8: Happy Sport.
7: Bazar?
8: Happy Sport.
7: Šťastné dítě?
9: Happy Sport.
7: Happy Sport?
8: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
9: Happy Sport.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
12: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
13: Český Blaník.
14: To je Blaníček.

0: SPTD, trio Baláš, Střihavka a Pavlíček, země vzdálená na českém Blaníku. 8. hodina nám odbyla a po ní si dáme třeba bílou velrybu Michala Hrůzy. Taky Karel Gott nám zaspívá.
1: Je jaká je.
0: A dáme si i rande u zdinášků s Hankou Zagorovou.
2: Zas to se dá, noc modra šedá, koho si pozvu já.
0: Za chviličku si já pozvu Moniku Holubovou, ta vám přinese zprávy, ale ještě předtím mrkněme na počasí.
3: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnes nás čeká velmi horký den, připravte se až na 35-stupňová vedra. K tomu bude jasná nebo skoro jasná obloha, jen na severovýchodě k večeru může tu a tam sprchnout, takže případně si deštník přibalte s sebou. Za chvíli slibované zprávy a hned po nich další české písničky, které máte rádi, včetně jedné na přání.
4: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
5: Zaparkovat se dá různě.
6: Jejde.
5: Nehledej volné místo v nákupním centru
6: a zaparkuj rovnou v automičce Express.
5: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
6: Nakupuješ?
5: Myjeme.
6: A ty se vrátíš k autu jako novému.
5: Zaparkuj chytře.
6: Automička Express.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Rizikové užívání návykových látek zůstává v Česku dlouhodobě vysoké. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užívá nějakou návykovou látku až 72% populace. Pokračuje vedoucí institutu Pavla Chominová.
1: V poslední době přibývá dospělých, kteří užívají více látek současně. Co nám přijde taková nejrizikovější kombinace, je vlastně kombinace alkoholu a užívání psychoaktivních léků.
0: Rizikovější skupinou pro kombinaci alkoholu a léků jsou především ženy ve středním věku. Hypotéky můžou v létě opět zdražit, a to bez ohledu na to, co udělá Česká národní banka. Čechům se tak může opět ještě víc stížit cesta k vlastnímu bydlení. Klienti by si tak mohli na měsíční splátce připlatit řádově 100 koruny. Ve 20 městských částech Prahy bude zakázáno odpalovat zábavní pyrotechniku. Umožní to nová vyhláška, kterou pražští zastupitelé schválili na svém nočním jednání. Využilo to hned 20 městských částí ze 57. Návrh také omezuje trvání výjimky pro novoroční oslavy. Vyhláška se netýká profesionálních ohňostrojů. Plzeňský kraj dokončil opravu historického mostu v Libíně na Rokycansku. Vede přes řeku Berounku a už byl v havarijním stavu. Plzeňský kraj vytvořil věrnou repliku skoro 100 let staré historické památky za 110 milionů. 85% uznatelných nákladů uhradil evropský program IROP. Tolik zprávy. Hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Dobré ráno, 8 hodin a 5 v tuhle chvíli, 5 minut k tomu. S vámi je Veronika Rážová a taky Petra Janů.

ten, kdo nepřekládal uhlíši, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo, ahoj.

kde chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hlucom spíší k najmou tichá. Jo, kdo chce zvrtnout třeba zejtra, komu je pro všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hlucom spíší k najmou tichá.

0: Jo, tak to je Babi Daněk na Českém Blaníku.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Je to tak, právě teď je tu čas na to, abychom někomu z vás udělali radost a tím někým bude Jirka. Ten napsal: dobrý den, prosím, zahrála byste mi písničku Já dneska slavím od Rybiček 48. Moc děkuji. Tak Jirko, určitě není za co. Tady jsou Rybičky ve spolupráci s kapelou Holky a písnička Já dneska slavím na Českém Blaníku.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

0: Petr Novák a Klaunova zpověď na Českém Blaníku. Tak si představte, že katedrála svatého Víta na Pražském hradě má po více než 100 letech nové varhany. Monumentální nástroj se poprvé slavnostně rozezněl při bohoslužbě, během kterému požehnal bývalý pražský arcibiskup Jan Graubner. Stavba varhan trvala 14 let a vyšla skoro na 160 milionů korun. Na jejich vznik přispěli lidé v celonárodní sbírce a ještě podotknu, že nové varhany mají téměř 6 tisíc píšťal, 4 manuály a 122 rejstříků. Takže je to obrovský kolos, který vydává ty nejkrásnější tóny. Nakonec v budoucnu se o tom klidně můžete přesvědčit i vy. Ještě prozradím, že varhany navrhl německý varhanář Gerhard Grenzing a slavnostní premiéru doprovodila například díla Antonína Dvořáka a nebo Händla. Před námi už jsou další trošičku jiné české písničky, které máte rádi, a dokonce i jedna slovenská od kapely Tým. Ještě předtím Hanka Zagorová.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Baumax slaví 10. narozeniny.
7: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
6: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 21. června do Baumaxu v Praze Letňanech.
7: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
7: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
6: Více na baumax.cz.
8: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanica s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
13: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
14: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.
16: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: Na českém Blaníku kapela Team Lietam v tom těž.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Já vám přeju krásné ráno a doufám, že jste se do pátku vzbudili příjemně, vstali jste pravou nohou a že vás nerozhodí ani fakt, že dnes nás čeká velké teplo. Řekla bych možná až tropické vedro. Nakonec, jak jinak pojmenovat 35 stupňů nad nulou. No ale pojďme se také meteorologa Martina Laca zeptat na to, jaký pak nás čeká víkend. Tak Martine, jaký bude?
2: Bude horko, nebudeme lhát. Co se týče soboty, tak bude jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně až oblačno. V Čechách se mistí, na Moravě a ve Slezsku jen ojedinele vyskytnou přehánky nebo bouřky, které budou i silné a mohou být doprovázené hlavně přívalovými srážkami s úhrny kolem 40 mm a kroupami. Teplotně po ránu od 21 do 16, odpoledne od 31 do 36 stupňů Celzia, 1000 metrů na horách kolem 27. No a neděle bude mít podobný průběh jako sobota, teda slunečno, postupně oblačno a odpoledne a večer se místy vyskytnou přehánky a bouřky, které mohou být opět i silné. Nejnižší noční teploty, podobně jako v sobotu, od 21 do 16 stupňů, nejvyšší denní od 29 do 34 stupňů Celzia, no a vítr slabý proměnlivý nebo ze severních směrů do 4 metrů za sekundu a v přehánkách a bouřkách opět může zesílit.
0: Panečku, to jsou čísla, děkujeme moc, Martine, naslyšenou.
2: Na málo, naslyšenou.
0: 8 hodin 38 minut a my pokračujeme dál, jak jinak než v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku už tu bude Věra Martinová, Nebe, peklo, ráj a ještě předtím Marek Ztracený. Ta bílá ti sluší na českém Blaníku. Tak hezký poslech a krásné ráno.

0: to byla Věra Martinová, Nebe, peklo, ráj na českém Blaníku. Pěkně nás roztančila a doufám, že pokud třeba právě teď vylezáte z postele, že vás i hezky rozpohybovala. No a teď se pojďme společně podívat do Turnova. Tamní pivovar Rohozec se totiž otevírá veřejnosti. No a nahlédnout tam můžete už teď. Od července ovšem se budou brány otevírat častěji, jak nakonec říká i jeho obchodní a ekonomický ředitel Petr Hádl.
1: Ve čtvrtek a v sobotu museli se lidi objednat, na webových stránkách viděli, kolik je obsazeno míst těch 25 a když nebylo, tak se nedostali. A my jsme se rozhodli, že od července to bude tak, že každou sobotu budou 3 otevřený termíny.
0: Tak to je krása, takže milovníci piva určitě zbystřete. V Rohozci máte šanci nejenom se dobře napít, ale taky něco vidět. Před námi už jsou další české i slovenské písničky, které máte rádi. Za chviličku třeba Maruška Rotrová, Jelen, anebo Meky Žbirka a Marta.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký že slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Jde na vás jaro? Na nás taky.
5: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
6: Zaparkovat se dá různě.
7: Jejde.
8: Nehledej volné místo v nákupním centru
7: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
8: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
7: Nakupuješ?
8: Myjeme.
7: A ty se vrátíš k autu jako novému.
8: Zaparkuj chytře.
7: Automyčka Express.
9: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
10: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
11: Český Blaník.
12: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
11: Ty, které se budou zpívat i za 20 let.

0: To jsou Buty a jejich František na Českém Blaníku. 9. hodina odbyla. S vámi je Veronika Rážová. Vlastně já už jsem tu s vámi nějakou tu chvilku. Dnes už od 6 ráno a teď už si najíždím svoji klasiku, tedy 9 až 13. No a co vás tady čeká v příští hodině? Třeba kapela Kryštof. Že chci být tím majákem, když... Taky opět a Radeček a bratři. Nemáme to za pár. A nebo Janek Ledecký, který tvrdí, že na ptáky jsme krátký. Na ptáky jsme krátký, na ptáky jsme malý ptáky, je to tak, tu my si dáme na sobák. Už za chvilku nejnovější zprávy a taky počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Připravte se dnes, že oblečení příliš potřebovat nebudete, ale naopak budete muset hodně pít, protože teploty se vyhoupnou až k 35 stupňům Celsia. Také bude velká vlhkost, což znamená, že pocitově nám bude ještě tepleji. Čekejte, že na severovýchodě a východě země bude o něco málo chladněji, 28 až 31 stupňů. Teplo bude i na horách, tam naměříte 25. K večeru by se při zvětšené oblačnosti, a to zvláště na severu, mohly objevit přehánky a nebo bouřky. Už za chvilku zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Nastupují tropická vedra. Odborníci proto nabádají, abychom pravidelně pili ideálně neslazené nealko a minerálky. V poledních a odpoledních hodinách je dobré omezit tělesnou zátěž a pobyt venku. Muž se zbraní v Králově dvoře na Berounsku včera večer střílel po policistech a zabarikádoval se v domě. Když dovnitř pronikla zásahová jednotka, našla střelce mrtvého. Nikdo další se nezranil. Muž s největší pravděpodobností před vstupem policistů do domu spáchal sebevraždu. Lidé se dnes mohou po celém Česku vydat do Sokoloven, objevovat architekturu i poznávat činnost Sokola. Tématem letošního 12. ročníku Noci Sokoloven je poezie. Jednoty si pro návštěvníky připravili soutěže, hry, sportování, ale třeba i posezení u ohně. Velká cena České republiky se vrací do Brna, to očekává nápor tisíců fanoušků. O víkendu budou na dopravu a bezpečnost dohlížet 200 strážníků. Na co by návštěvníci neměli zapomenout, připomene mluvčí městské policie Jakub Ghanem.
7: Před cestou je skutečně velmi důležité mít dobře nastudovaný plán areálu Masarykova okruhu a jeho okolí. Každé zdržení, zmatkování za volantem či řídítky a otáčení vozidla může způsobit dlouhé kolony. Návštěvníky proto prosíme, aby si předem připravili k prokázání vstupenky i oprávnění k vjezdu a povolení k parkování.
6: Strážníci současně doporučují využít mimořádné linky MHD, protože silnice v okolí Masarykova okruhu bývají tradičně velmi vytížené. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásné dopoledne vám přeje i Veronika Rážová, za chviličku Kryštof, Martin Maxa a nebo Michal Tučný. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju pohodové ráno.

0: Na českém Blaníku kapela Krištof a Šňůry. Tak než vyjedou kapela Krištof na Šňůry, chvilku si počkáme, ale 29. května 2027 se dočkáme alespoň koncertu, který bude, tak bych řekla, takovou velkou oslavou 50. Richarda Krajča. Teď se ale pojďme věnovat tomu, co nás tu čeká s Pepínem Vaňkem. Jasně, že rekord z Pelhřimovského muzea.
1: Co Čech, to rekord.
0: Pepíno je takovým naším pravidelným pomocníkem, který obohacuje vysílání českého Blaníku a tak nám den co den přináší nějaký ten pěkný kousek z Pelhřimovského muzea, rekordů a kuriozit. A dnes tomu nebude jinak. Tak Pepíno, co pak pro nás máš?
2: V muzeu rekordů evidujeme i v současné době velmi moderní výkony elektromobilů. Takže například pan Marek Tomíšek a Miroslav Tomíšek dokázali v průběhu 10 hodin v běžném silničním provozu na českých dálnicích a silnicích ujet na jedno nabití 810 kilometrů, což je zatím nejvíc, co kdo kdy dokázal. Gratulujeme!
0: Panečku, no tak je to lepší a lepší, tak

0: Gratulujeme také k takovému pěknému elektromobilnímu rekordu. A Pepino, tobě děkujeme.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
0: Za chvíli už nás navštíví bratři kapely Opět a Radeček, taky tu bude Valérie Čižmárová, ale ještě předtím se ocitneme s Michaelem Kocábem s cizí ženou v cizím pokoji na Českém Blaníku.

řekl bych, snad tu schází a snad tu schází lidi, nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč se pře mě vůbec a proč vůbec?

0: Kapela Opět a Radeček, bratři na Českém Blaníku, krátce před 9:30. Jestli pak už jste dneska koukali na naše sociální sítě, pokud ne, tak mrkněte, protože se dozvíte například to, kdo vydává novou písničku. A řeknu, že to je mužský hlas. Tak schválně, mrkněte. Český Blaník, takhle nás najdete jak na Instagramu, tak na Facebooku.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: XXL výprodej v online shop CZ.
3: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Týden pro vaši zdravou krásu je tady. Dermotýden v lékárnách Dr. Max, to jsou oblíbené dermokosmetické značky za výhodné ceny. Přijďte si pro své kosmetické favority. Akce probíhá od 15. do 21. června v lékárnách Dr. Max pro členy klientského programu.
5: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
6: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříči nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
7: Jsou máme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: Firma na zážitky
9: CZ.
12: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
13: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
17: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
18: Český Blaník.
19: Český Blaník.
20: Český Blaník.

0: tebe a o mně. Zamluvil se chlapec, tak to jsou Eláni na českém Vlašku. 9 hodin 44, už 45 minut, zkrátka 9:45. Dnes máme pátek 19., což znamená, že dnešek, tedy 19. červen, je mimo jiné i Mezinárodním dnem rovnosti žen a mužů. Už 19. rokem se slaví tento den a jedná se o to, že bychom se měli zamyslet nad tím, že je důležité vyjádřit respekt k genderové rovnosti, ať už se to týká pracovních míst a nebo celkově společnosti. Ještě bych ráda podotkla, že v rámci tohoto dne probíhá spousta, ať už osvětových nebo i takových příjemných zábavných akcí. Například spoustu toho organizuje Česká ženská lobby, která hájí především práva žen v České republice. Ale to zdaleka není všechno. Zkrátka dobře, dnešek je tím dnem, kdybychom si všichni měli být rovni. Tak já doufám, že to tak bude i u vás. No a pojďme se podívat, čím ten dnešek ještě podpoříme a oslavíme. Samozřejmě českými písničkami, které máte rádi. Za chviličku jedna od Olympiku, taky Karel Gott, anebo Verona.
1: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné a hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
5: 每一件漂亮的T恤条纹多多 品质保证 只需要您的几条个人信息和银行卡号
6: Nekupujte drahý značky ani levný čínský s**ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
9: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
10: Podívej se mi do očí.
11: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
12: Ahoj lidi, máme tu další jílovské pivní slavnosti 19. a 20. června. Jako vždy bude 10 mini pivovarů z různých koutů naší země. Poteče minimálně 50 druhů piv. Hrát se bude celý pátek i celou sobotu a vystoupí kapely Vintage Wine, Echo, Stylobit Rock, Tom Tones, Honza Vitásek, Franta Kassel a Chorus. Vstupné na celou akci je zdarma a skákací hrad pro děti je taky zdarma. Tak koukejte 19. a 20. června přijít na pořádný pivko a vynikající jídlo. Více na www.jilovskepivnislavnosti.cz.
13: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wake black. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
3: Rádio Český Blaník.

0: Tak to je kapela Slza a Bouře na Českém Blaníku. 10. hodina je tu a my nahlédneme pod pokličku hodiny další, kterou taky naplníme českými písničkami. To vám můžu slíbit. Bude tu jedna od Dalibora Jandy. Přejdi, lásko má. Taky Ilona Čáková a Tornéro. A nebo Věra Špinarová, Jednoho dne se vrátí. Už za chvilku zprávy, ale ještě předtím aktuální počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Teploty stoupají strmě vzhůru. Dnes se dočkáme až 35 stupňů Celsia. Očekávejte, že na severovýchodě a východě země bude jen 31. A k večeru tam může také pršet. Na horách kolem 25 stupňů Celsia. V noci se nám potom ochladí, jestli se tomu tak dá říkat, na 17 až 13 stupňů Celsia. No a zítřek bude ještě teplejší než dnešek. Připravte se na to. Očekává se, že teploměr ukáže 31 až 36 stupňů Celsia. A horko bude i na horách. Tam naměříte 27.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Českou letou se nesplní závazek vůči NATO vydat 2% HDP na obranu. Oznámil to dnes na Facebooku premiér Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česko plnit 2% závazek bude. 3/4 Čechů letos budou trávit dovolenou v tuzemsku. Velkým tahákem je Jižní Morava. Proč si lidé vybírají právě tuto lokalitu, řekne Irena Straková z vinařství Znovín Znojmo.
1: Jedním z důvodů rostoucí popularity Jižní Moravy je rozmanitost zážitku, které region nabízí. Návštěvníci mohou během několika dnů spojit historické Znojmo, také výlet do Národního parku Podyjí nebo cyklistiku mezi vinicemi. Dále moderní vinařskou architekturu, koncerty pod čirým nebem nebo i tradiční vinné sklepy.
0: Jih Moravy loni navštívilo více než 2 miliony 200 tisíc hostů. Americký viceprezident J.D. Vance prozatím neodcestuje do Švýcarska na jednání s Íránem, jak se původně plánovalo. Oznámili to tiskové agentury s odvoláním na Bílý dům. Švýcarsko následně uvedlo, že se americko-íránská jednání v letovisku Birkenstock dnes neuskuteční. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Naši si tak výrazně zkomplikovali boj o postup ze skupiny. V závěrečném duelu skupiny proti Mexiku budou Češi k účasti v play-off potřebovat favorita porazit. Tak to už je ze zpráv všechno, přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 10:04, posloucháte Český Blaník, s vámi je Veronika Rážová a já už pro vás mám další české písničky, které máte rádi. Za chviličku jedna od Hanky Zagorové, další od Dalibora Jandy a nebo kapela Lucie, Šrouby do hlavy. A taky vám můžu slíbit, že za chvíli přijde náš kolega Radek a podívá se na fotbal a něco vám o něm prozradí, tak vydržte.

0: Posloucháte Český Blaník a teď se podíváme zase trošičku do světa sportu, konkrétně za fotbalem. No a jaký pak je tady expert na fotbal? No kdo jiný než náš kolega Radek?
1: Přeji krásný den. Čeští fotbalisté si výrazně zkomplikovali cestu ze základní skupiny mistrovství světa. Ve svém druhém vystoupení na šampionátu totiž v Atlantě nedokázali porazit papírově nejslabšího soupeře této skupiny, tedy celek z Jihoafrické republiky. S níž remizovali 1-1. O jediný český zásah se postaral po výborném úvodu a také pohledné kombinaci záložník Michal Sadílek. Češi však místo, aby soupeře dorazili a využili některou z velkých příležitostí zápase, začali paběrkovat a vykoledovali si nakonec vyrovnávací gol 8 minut před koncem, poté co soupeř proměnil penaltu po ruce Pavla Šulce v pokutovém území. Výkon českého týmu však byl hodnocen jako tristní. Na sociálních sítích za něj svěřenci kouče Miroslava Koupka schytali silnou, ale musíme říct si oprávněnou kritiku. Situace ve skupině A je nyní jasná. Češi k postupu budou nutně na azteckém stadionu potřebovat porazit výběr Mexika, který si v nočním zápase vítězstvím 1-0 nad Jižní Koreou definitivně zajistil výhru ve skupině. Šílená shoda náhod pak dá Čechům i naději při remíze a celkovém dvoubodovém zisku. Situaci ale tak jako tak má český tým stále ještě ve svých rukou. Tolik fotbalový speciál Rádia Blaník. Hezký den přeje Radek Barkman.
0: Tak Radku, moc krát děkujeme. Zase jsme o něco chytřejší a informovanější.
2: Česká cesta mundialem. Na Českém Blaníku.
0: A od sportu se vrátíme zase k českým písničkám, které máte rádi. Za chviličku Ilona Čáková, taky trocha slovenštiny v podání Petra Nadě. A vlastně i teď to bude takový československý duet. Xindl X a Mirka Miškechová. Ještě včera mluvím.

Já někdy sama nevím, čemu vlastně věřím. Krásně zní to slůvko falešné. Další holku opustíš, doufám, že konečně.

0: Tornéro, tedy vrátím se, Ilona Čáková na Českém Blaníku, 10 hodin 29 minut k tomu a my jedeme dál a už za chvilku vám prozradím, jak si můžete udělat radost písničkou na přání, tedy kam napsat, co napsat, kdy to udělat, za chvíli už budete vědět víc, do té doby si dáme třeba Standu Hloška s Petrem Kotvaldem, Věru Špinarovou anebo Petra Spáleného a písničku Blaník.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
8: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
7: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
8: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
7: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
8: To ono je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
9: Potisk, dárky, bilabil, CZ.
10: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, sníh a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
12: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
14: Rádio Český Blaník.
15: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
14: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
15: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
14: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

0: Botox a pyžamo na Českém Blaníku krátce po 10:45. Teď už můžete vzít do ruky telefon a na číslo 728 363 07 mi poslat, jakou písničku vám můžu zahrát, čím vám udělám radost, nebo komu uděláme společně radost nějakou pěknou písničkou. A pokud nechcete psát, můžete klidně i nahrávat díky WhatsAppové aplikaci, která nabízí i možnost hlasových zpráv. Ať už vyberete textovou nebo hlasovou zprávu, já se moc těším, komu a co tentokrát budeme hrát. A ještě prozradím, že písnička na přání tu bude za nějakou půl hodinu. Do té doby si dáme třeba Miraje Chci tančit.
1: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
2: Už 20. června ve Velké Úbě.
1: Pec pod Sněžkou CZ.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nevíš, ho! Nic ti neudělal!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
7: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda a hrozně to trvá.
6: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
7: A kde jsi je sehnal?
6: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
7: S natíráním končím. Jedu hned.
6: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva. To je dřevo bez starostí.
7: www.impregnacesoběslav.cz.
8: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
9: Atención, señoras y señores.
10: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdán. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
9: La Tropical!
10: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
9: Yeso!
10: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
9: Awarashar!
11: Randíte?
12: A tohle znáte?
11: Bylo to fajn, ozvu se.
12: Sestěhujem se hned?
11: Zapomněl jsem peněženku.
12: Uděláme si selfiečko?
11: Promiň, volá manželka.
12: Mrkneme do Pařížský.
11: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
13: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: elitedate.cz.
14: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: Ekokom.
17: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
18: Dan Landa.
17: Mirá.
18: Rybičky.
17: Migové.
18: Jdeme na hrady.
17: 8 hradů.
18: 8 víkendů.
17: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
18: Dan Landa.
17: Harley.
18: Tomáš Klus.
17: Single X.
18: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
19: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
17: Tohle není jen festival.
18: To jsou hrady. www.hrady.cz.
20: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
21: Radio Český Blaník.
22: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

Franta Nedvěd, Honza Nedvěd, Proužek, taková pohoda panuje na Českém Blaníku. 11. hodina je tu a já vám můžu slíbit, že ta pohoda tady bude i dál. Rozhodně například s kapelou Krištof a Tomášem Klusem. Ti si totiž dají tu společnou cestu.

0: No a bude tu i Poetika, tedy písnička Půlnoc.
1: Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc, a to mi nedovolí spát, než přijde ráno, a než přijde zítra, teď spolu...
0: A určitě budou mít radost všichni fanoušci a milovníci Karla Gotta.
1: Jasný.
0: Tak to vidíte, tolik krásných písniček a jedna přímo podle vás, tedy písnička na přání. Ta to bude už za nějakých 10 minut a do té doby třeba ještě zprávy anebo počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes nás čekají při 35, a ještě jednou, dnes nás čekají 35 stupňová vedra a zítra bude ještě teplej, tak se na to připravte a ideálně zůstávejte ve stínu, doplňujte tekutiny a hlavně se nenamáhejte. A to především zítra, kdy bude až 36 stupňů Celsia. I na horách se neochladíte, protože tam bude 27. Tak s tím počítejte. Za chvilku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
3: Už víte, kam pojedete na dovolenou?
4: Ať už pojedete k moři nebo na chatu, v Auto Esa vždy pořídíte spolehlivý vůz.
3: Vyberte si třeba z nabídky rodinných vozů za skvělé ceny.
4: S výhodným protiúčtem vyměníte malé za velké a ušetříte desítky tisíc.
3: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Rizikové užívání návykových látek zůstává v Česku dlouhodobě vysoké. Podle výroční zprávy Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti užívá nějakou návykovou látku až 72% populace. Pokračuje vedoucí institutu Pavla Chominová.
8: V poslední době přibývá dospělých, kteří užívají více látek současně. Co nám přijde taková nejrizikovější kombinace, je vlastně kombinace alkoholu a užívání psychoaktivních léků.
7: Rizikovější skupinou pro kombinaci alkoholu a léků jsou především ženy ve středním věku. Soud ve Splitu poslal do vazby prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražní systém. Unijní lídři se na summitu v Bruselu shodli na prodloužení protiruských sankcí o dalších 12 měsíců. Dosud se sankce prodlužovaly vždy jen o 6 měsíců. Pro každé prodloužení je přitom potřeba jednomyslný souhlas celé 27. Ještě to bude muset formálně schválit Rada EU. Tenista Jiří Lehečka loňskou finálovou účast na turnaji v londýnském Queen's Clubu neobhájí. V osmifinále prohrál s Australanem Rinkim Hijikatou 1-2 na sety. Utkání se 104. hráčem světa ztratil po bezmála 3 hodinách. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné dopoledne.
6: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku Poetika a Půlnoc, tak hezké dopoledne.

0: máte rádi cestu od kapely Krištof a Tomáše Kluse? Já moc. Ale občas se stane, že máte třeba radši nějakou jinou. A právě proto vám dáváme možnost nechat si zahrát písničku na přání.
1: Písnička na přání.
2: Na Českém Blaníku. Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
0: Tak je to správně a pojďme se podívat, kdo pak nám napsal. Ahoj Veroniko, zdravím všechny v rádiu Český Blaník. A písničku Svaz českých bohémů od Bohnoutů bych chtěla poslat všem lidičkám, co právě poslouchají. Všem, kterým se tahle písnička líbí a taky mému hodnému muži Michalovi. Moc děkuji a přeji krásný pátek. Tak to nám napsala Martina. Martino, my také moc děkujeme. I vám přejeme nejenom krásný pátek, ale samozřejmě i celý víkend. A já doufám, že písnička od Bohnoutů udělá radost nejenom vám.
1: Písnička na přání.
2: Na Českém Blaníku.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň.

jako je třeba teď. Mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek. Z těžkej kran lížu se, včera jsme slavili.

0: Knoflíky lásky, krásný duet Ivety Bartušové a Petra Sepešiho. A já doufám, že pokud ty dva máte rádi, tak jste viděli naše zpracování téhle písničky na našich sociálních sítích. Pokud ne, najdete nás tam jako Český Blaník a jsme jak na Instagramu, tak na Facebooku. A zrovna knoflíky lásky nás skutečně bavily. No a pojďme se podívat, co nás tady na Českém Blaníku čeká dál. Tak za chviličku Kateřina Marie Tichá, taky Achil Zachar Bolek a nebo Karel Gott.
1: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
3: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
7: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.
11: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
12: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
13: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
14: Rádio Český Blaník.
15: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
16: Jsem doktor dámství. Na smutek léky mám.
14: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
16: Já jsme kličkovou, vždycku znáš.
15: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
17: Už nechci řvát, chci radši zpívat a hvězdy se dívat a dobrý kafe pít.
14: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.
14: Český Blaník.
15: Český Blaník.
18: Český Blaník.

0: Na českém Blaníku Mekyš Birka a prvá tedy i trocha té slovenštiny. No jinak jsem se koukala, co nás čeká a nemine, a vypadá to, že údajně všude bude takové teplo jako u nás. Údajně podle meteorologů tepelná kupole uzavře Evropu a to znamená, že mimořádná vlna veder bude působit všude. No a pokud se náhodou vydáváte někam na jih, Španělsko, Portugalsko, tak pozor, tam teploty mohou vystoupat až k 45 stupňům Celsia. Takže jestliže plánujete nějakou dovolenou, doporučuju víc než kdy dřív, raději si zkontrolujte, jak tam bude a hlavně všude sebou neste vodu. Ano, už i do letadla vás pustí s vodou. Před námi jsou další české písničky. Za chviličku úžasná, báječná, jedinečná Eva Farná.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
3: Každý spíme jinak a ať už pro svůj interiér potřebujete jakoukoliv postel, řešení vždy najdeme. V Prospánku máme přes 100 modelů postelí, čalouněné, dřevěné i s úložným prostorem. Přijďte si vybrat tu svoji do prodejen Prospánek nebo na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
4: Otestuj Subaru Sedlčany.
9: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
4: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla i hned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
10: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
11: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
12: Rádio Český Blaník.

0: Michal Tučný a další zábavná písnička z jeho sbírky Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Je tu pravé poledne a po něm na vás čeká třeba Marek Ztracený.
1: Mám tě rád, i když dělám nechybí, život s tobou se mi váží.
0: Nebo Dan Landa a jeho touha.
2: Touha je žít, zůstat a neodejít.
0: Děkuji ti, takhle je název písničky od Lucky Bílé.
3: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky, tou samou cestou chtěla bych jít.
0: A teď už jdeme na počasí.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Stačí, když si otevřete okno a víte, jak je venku. Je tam vedro, dusno a má být až 35 stupňů Celsia. Očekávejte, že během noci se nám ochladí, jestli se tomu tak dá říkat, na 21 až 16 stupňů Celsia. No a zítra bude ještě o něco tepleji. 31 až 36 stupňů na horách kolem 27. Už za chvíli tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
5: Hausbrand Café, per favore?
6: Si, signora.
7: Hausbrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkáva.cz.
8: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
9: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.stárnet.cz.
10: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz.
14: Zprávy na Českém Blaníku.
15: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Nastupuje vlna veder. Odborníci proto opět varují. Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus. Může způsobit přehřátí a dehydrataci. Měli bychom proto více pít neslazené nealkoholické nápoje v kombinaci s minerálkami. V Liberci odstartuje už o víkendu důležitá stavba. Půjde o rekonstrukci tramvajové trati do Lidových sadů. S tím jsou ale spojená i dopravní omezení, říká mluvčí radnice Jana Kodymová.
16: V termínu od 20. června do 20. prosince tak bude uzavřena Masarykova ulice v úseku od křižovatky s ulicí Vítěznou po křižovatku s ulicí Lesní. Křižovatka Vítězné a Masarykovy ulice zůstane průjezdná. Objízdná trasa bude vedena ulicemi Vítězná, Husova a Fibichova.
15: Pěší budou moci po celou dobu využívat vždy jednu stranu chodníku. Íránská nejvyšší rada národní bezpečnosti potvrdila postupnou obnovu plavby v Hormuzském průlivu. Íránské úřady budou lodím vydávat povolení a budou jim stanovovat časy a trasy, aby průlivem propluli bezpečně. Írán po dobu 60 dní nebude za plavbu vybírat poplatky. Po volejbalových velmocích Itálie a Spojených státech dnes se české reprezentantky čeká na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách, další v podobě Japonska. Pátý celek světového žebříčku zatím po 5 zápasech drží neporazitelnost. Utkání začne už za 2 hodiny. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
14: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Na Českém Blaníku už za chviličku bude řeč o letních koncertech, ale ještě předtím další české kousky, které máte rádi. Jitka Zelenková, Marek Ztracený anebo Činasky s Bárou Hosnedlovou.

0: Na náměstí Míru se tam sejdeme o 16:30 odpoledne a hrát vám budou Olga Lounová, Slza, Vojta Nedvěd a taky naše Blanická kapela. A co víc, je to zdarma, takže vy se můžete přijít bavit, můžete si přijít zaspívat, zatančit, užít si odpoledne a navíc za to nic nedáte. Ale pozor, pozor, co můžete získat, je 100 000 korun na ruku. A to pokud si tam seženete z brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Tak na to myslete. Bez samolepky z doma Žlic neodcházejte. Takže ještě jednou připomínám, už příští pátek 26. června doma Žlice další z letních koncertů Rádia Blaník.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání.

všude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Na českém blaníku Galaxie přání Leony Machálkové. Za chviličku bude půl jedné, tady u nás už brzy proběhne střídání a dnes to máme trošičku netradiční, protože až odpoledne uslyšíte mého kolegu Martina Císaře a máte se zase na co těšit. Před námi už jsou Jiří Kon a Helena Vondráčková, Lucka Bílá a nebo Ladislav Vodička.
1: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
2: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
3: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
1: Nápady, tipy, inspirace. Šumava žije! Šumava žije CZ.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Stres.
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od půl jedenácté v hotelu Buket. Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
11: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.
12: Kde se pivo vaří, tam je rozhodně co ochutnávat. Navštivte Krkonošský festival mini pivovarů a ochutnejte piva nejen ze zdejších pivovarů na jednom místě. Pivní soutěže o ceny, lokální gastronomie, doprovodný program i pro děti a mnohem víc.
13: Už 20. června ve Velké Úbě.
12: Pec pod sněžkou CZ.
14: Český blaník.
15: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
16: Byl to Shane,
17: byl to Shane.
15: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Prý zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Prý strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
16: Byl to Shane,
17: byl to Shane.
15: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane.
16: Byl to Shane,
17: byl to Shane.
15: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. A a kména svý jsme říkali a on dal koni pít.
16: Byl to šej,
17: byl to šej.
15: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zjív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
16: Byl to šej,
17: byl to šej.
15: A v salůnu tou dobou Rýd se svojí bandou pil. Ten Rýd jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
16: Byl to Shane,
17: byl to Shane.
15: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polochu, u starých spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: Rádio Český Blaník.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

Za pár let za obzor slunce zapadá, na dobrou noc svým věrným zamává. Co teď tvůj úsměv znám už na spaměť, vstupenka

0: Posloucháte Český Blaník, 12 hodin 45 minut, tak přesně 1:15 a dveře se rozrazily a vchází Martin Císař. Ahoj.
1: Ahoj, krásné odpoledne tobě všem našim posluchačům.
0: I tobě, Martine, prozraď mi, jak pak pojedeš dnes na dovolenou? Dnes, letos. Já už jsem tady po česti.
1: Tak to se ještě uvidí. No, to se...
0: nárok na to takhle vyprávět nesmysl.
1: To se ještě uvidí, v každém případě asi autem, proč
0: se ptáš? Asi autem, No já totiž taky autem. A dneska jsem zrovna narazila na informaci o tom, že pokud plánujeme vyrazit na dovolenou automobilem, měli bychom nejenom plánovat cestu, ale rovnou dopředu i to, kde natankujeme. A je to jednoduché, protože ceny pohonných hmot se napříč Evropou dost liší. Tak například levněji vás vyjde palivo v Polsku, v Maďarsku a nebo v Bulharsku, ale zase o něco víc zaplatíte v Německu, Rakousku a nebo Itálii.
1: Já byl dneska spokojený, 32,50 naftička.
0: No, krása, 32,50 krása. Naftička. Navíc pozor, Česká republika patří teď, jo, nechci to zakřiknout, ale teď patří mezi ty levnější země v Evropské unii, a to především právě u té nafty. Teďka už je zase benzín dražší. No, ještě bych ráda řekla takový malý tip pro všechny posluchače, kteří vyrážejí na dovolenou třeba autem, že pokud budete tankovat na dálnicích nebo u hranic, pochopitelně zaplatíte víc. Takže pokud máte možnost volby, zastavte se na nějakých menších benzínkách, třeba někde na vesnici.
1: A já s tou dovolenou, já mám jednu zkušenost, kolega mi říkal, kamarád, že si vzal takový ten kanistříček 10 litrů, kdyby náhodou někde něco, ale 10 litrů prý v pohodě, a kontrolovali ho někde v Itálii nebo ve Španělsku, nevím přesně, a tam mu říkali, kdybyste měl víc jak 10, tak už je pokuta. Tam můžeš mít maximálně 10-litrovou takovou zásobu. Neplatí to samozřejmě u kamionu a u nákladňáku, tam je to jinak, ale u toho osobáku tam třeba nemůžeš mít 20 litrů benzínu v kanistru.
0: Jo,
1: to nejde.
0: To by člověk pak jel na dovolenou z několika kanistry, aby náhodou neprodělal na benzínu.
1: Co kraj, to jiný mrav, tohle si se určitě hlídat a kontrolovat.
0: Přesně tak. Tak vidíte to, dejte si na to pozor. Třeba už teď vyrážíte na dovču, my si na tu naši ještě chvilku počkáme, ale čekat určitě nemusíte na Martina, protože ten už je připraven. Za chviličku vám bude posílat další české písničky, které máte rádi, a já ještě než zvednu kotvy, pošlu Valdemara Matušku a nebo Marušku Rotrovou. Tak naslyšenou.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
10: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
11: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
12: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
11: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
13: Rádio Český Blaník.

0: Dobré odpoledne, 13. hodina zaklepala na dveře a co dál tady na Českém Blaníku? Určitě Dalibor Janda. Oheň, voda, vítr, skupina Krištof a Inzera. A nebo biograf láska Hany Zagorova.
1: Na mé předměstí je biograf láska.
0: Dál si budeme hrát české písničky, které máte rádi.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Obloha dnešního odpoledne stále většinou jasná až polojasná a teploty až do 35 stupňů. Já vám přeji klidný den.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Tak já jdu, miláčku.
5: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
4: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
5: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
4: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
5: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz
6: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Nejvyšší ceny pohonných hmot určené státem dnes klesly o další desítky haléřů. Nafta zlevnila na 37 korun a 4 haléře za litr. Benzín mohou čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 52 haléřů za litr. Podle analytiků budou ceny pohonných hmot dál klesat. Česko letos nesplní závazek vůči NATO vydat 2% HDP na obranu. Oznámil to dnes na Facebooku premiér Babiš. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že od příštího roku Česko plnit 2% závazek bude. Sociální zařízení ve Zlínském kraji budou nově bezbariérová. Hejtmanství totiž vyhradilo 10 milionů do instalace výtahů, nájezdových ramp a například rozšíření dveří. Kdo může o podporu žádat, řekne mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
9: O podporu mohou žádat organizace a obce provozující domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem nebo pro osoby se zdravotním postižením. Žádat mohou také pobytové odlehčovací služby nebo azylové domy s výjimkou příspěvkových organizací Zlínského kraje.
8: Žádosti bude možné podávat od 6. července do 2. srpna pomocí datové schránky. Čeští fotbalisté ve svém druhém utkání na mistrovství světa jen remizovali s Jihoafrickou republikou 1-1. Naši si tak výrazně zkomplikovali boj o postup ze skupiny. V závěrečném duelu skupiny proti Mexiku budou Češi k účasti v play-off potřebovat favorita porazit. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 13 hodin, 3,5 minuty a tohle jsou Mandraže a písnička Brouci. Z Májový louky, tady je máte, já vám přeji krásné odpoledne s námi.

0: Dalibor Janda, Oheň, Voda, Vítr, za chvíli Lucie a nebo Brontosauři. Teď se hlásí naše kolegyně Sára Voldánová. No, dneska je pěkné vedro a pravděpodobně zítra i pozítří také bude. A tak to téma, které máte připravené, to se docela hodí.
1: Hezký den, tohle počasí přímo svádí ke koupání. Já jsem to ale včera v porouském bazénu spojila ještě s minikurzem první pomoci, abych byla připravená, kdyby nastala nějaká nepříjemná situace. A to nejzásadnější sdělení, které si z toho odnáším a které bych chtěla předat i vám, je to, že topení prý nevypadá jako ve filmu. Tonoucí lidé jen málo kdy rozhazují rukama a už vůbec nevolají o pomoc. Proto je důležité být všímavý k tomu, co se děje kolem vás. Pokud máte podezření, že se někdo topí na veřejném koupališti, co nejrychleji upozorněte plavčíka. Není-li to možné, neskákejte hned do vody. Nejprve se rozhlédněte kolem sebe a zkuste tonoucímu hodit něco, čeho by se mohl zachytit. Jak ale říká oblíbený záchranář Marek Dvořák, který nás včera školil, nejlepší pomoc je ta, která vůbec není potřeba. O tom, co dělat a nedělat v různých krizových situacích, se dočtete třeba v jeho nové knize Už letím. Pro Český Blaník Sára Voldánová.
0: Sáro, díky a my si dál pojďme hrát české písničky, které máte rádi.
2: Rádio Český Blaník.

0: Leoš a Leo právě dnes slaví svátek a vy posloucháte Rádio Český Blaník. Za chvíli už to budou další české písničky, které máte rádi, a já přidám i jednu slovenskou. Dara Rollins a K náhodou. A za chvíli hezky česky, tedy Mac 21 Malak Traktorem, anebo Milan Křesina písnička Digilow Digilaj. Tak poslouchejte určitě dál Český Blaník. Hraje více českých písniček, které máte rádi, než kdokoliv jiný.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
9: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na Hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindl X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
9: Tohle není jen festival,
10: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Kontejnery Siegel, dobrý den.
14: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
13: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
14: A jak to děláte?
13: Jednoduše, jsme Siegel.
15: www.siegel.cz.
16: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
17: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
18: Český Blaník.
19: Český Blaník.
2: Český Blaník.
12: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

jim dojde dech. Sednou ke studánce na vysoký břeh. Ušima bimbají, kopítka máchají. Chvilinku si odpočinou a pak dá.

0: Jarek Nohavica a tři čuníci tady u nás na Českém Blaníku. Přeji krásné, i když parné odpoledne tady s námi. Tohle to byl Jarek Nohavica a Jarka jsme se nedávno zeptali na to, jak on přišel ke spolupráci třeba s Marií Rotrovou.
1: Tak musím říct, že on ten náš region Ostravský je tak malý, že když se mi ptáte, kdy a jak jsme se setkali, tak je to dáno tím, že v branži se v Ostravsku, prostě na Ostravsku jsme se všichni znali, jsme se potkávali, věděli jsme o sobě. Já jsem byl ten, který psával texty pro jiné, to, že píšu vlastní písně, to se o mě tak příliš nevědělo, to bylo pro mé přátelé. To jsou totiž konec 70. a začátek 80. let, to jsem ještě veřejně nevystupoval. No a tak samozřejmě Mario mě věděla, že jsem textář, Jirka, pamatuju si, že Jirka Urbánek, tehdy basový kytarista, její a skladatel napsal krásnou písničku a vyzkoušeli mě, jestli bych ji dokázal textovat, asi mi ho textovala, tak jsem napsal první písničku Čas motýlu, první z těch nějakých 23, možná 25, které jsem v té době pro Marii otextoval a které k mé velké radosti teď po dlouhých letech, po 30 letech se objevují tady na tomhletom, na té kolekci, na tomhletom CDčku.
0: Jarek Nohavica právě teď u nás a já teď posílám další písničky. Jedna bude slovenská Dara Rollins a K náhodou a za chvíli i Aneta Langerová anebo Jelen a všude zdejší.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Cristobal a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: Baumax slaví 10. narozeniny.
5: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
4: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 21. června do Baumaxu v Praze Letňanech.
5: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
5: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
4: Více na Baumax.cz.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
8: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
9: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Lyže?
12: Happy Sport.
11: Dětské kolo?
12: Happy Sport.
11: Půjčovna?
12: Happy Sport.
11: Servis?
12: Happy Sport.
11: Bazár?
12: Happy Sport.
11: Šťastné dítě?
13: Happy Sport.
11: Happy Sport?
12: Happy Sport. Nejjednodušší cesta ke sportu vede přes
13: Happy Sport.
14: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
15: Celý den jenom česky i slovensky.
16: Na Českém Blaníku.

0: Za chvíli bude 14 hodin, posloucháte Rádio Český Blaník a za chvíli v odpoledním vysílání i skvělá Helena Vondráčková. Sladké mámení. Sladké mámení. Dále to bude Michal Tučný. Koukám, jak celá země vstává. A nebo nekonečná Ivety Bartošové. Na Českém Blaníku hrajeme české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Stále většinou jasno až polojasno, teploty 29 až 33, v Polabí očekávejte místy i 35 stupňů. Toliko počasí, teď míříme na silnice.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
2: Na dálnici D1 na 327. kilometru ve směru na Ostravu pozor na odstavený náklaďák. Na příjezdu do Havlíčkova Brodu ve směru od Dolní Krupé policie vyšetřuje nehodu osobního auta s traktorem. Počítejte s omezením provozu. A připomínáme, že silničáři dnes uzavřeli na Kladensku 9-kilometrový úsek dálnice D6, aby mohli opravit vozovku v místě dopravního omezení. Auta do večera neprojedou směrem na Prahu mezi sjezdy 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
2: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří ji platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
10: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun. A novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
2: Poplatníkům tak vznikne přeplatek ve výši 4 932 korun. O tuto částku si mohou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. V Praze se zpožděním více než 2,5 roku oficiálně začala hlavní stavba druhé části linky metra D z Olbrachtovy na Nové Dvory. Slavnostního zahájení se dnes zúčastnili zástupci hlavního města, jeho dopravního podniku i stavebních firem. Linka D propojí Písnici s náměstím Míru. Soud ve Splitu poslal do vazby prvního důstojníka katamaránu, který se v neděli srazil s plachetnicí s českou posádkou. Důstojník odpovědnost za kolizi s lodí českých turistů odmítá. Vyšetřovatelé ho ale podezírají, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Oštěpař Jakub Vadlejch a výškař Jan Štefela dnes budou závodit na mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Ten měl být na začátku května otvírákem elitního atletického seriálu, ale kvůli situaci na Blízkém východě se koná až teď. Hlavní program začne v 7 večer našeho času. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré odpoledne, hezký poslech přeji také já, tedy Martin Císař, a já už posílám Ivetu Bartošovou. Za chvíli Jaromír Majer, Zuzka Černá, Taková je láska. A tohle už je skvělý Jakub Smolík, Až se ti jednou bude zdát. Tak hezký poslech, 3,5 minuty po 14.

0: je sladká i bolí.
1: No a je s ní kříž.
2: Krásné odpoledne, posloucháte rádio Český Blaník. V letošním roce utratíme prý za dovolenou průměrně zhruba 630 tisíc korun, což je o 2 tisíce více než loni. Od covidu se naše návyky skutečně změnily, alespoň to vyplývá z průzkumu Holiday Barometer, a to společnosti Redion, za kterou pokračuje Lukáš Soural.
3: Pokovidová doba nám vlastně změnila to, že čeští obyvatelé již nejezdí na dovolenou jednou během prázdnin, ale volí raději to, že jedou na kratší dovolenou na začátku prázdnin a potom na konci prázdnin na druhou dovolenou a mají to tak, že vlastně děti chtějí přivítat do prázdnin a následně se s nimi i rozloučit. A nejčastěji naši obyvatelé jezdí na dovolenou dvakrát ročně, ale jsou tam i třikrát ročně k poměrně častou vedení, s tím, že pokud už volí třikrát ročně, tak alespoň 50% volí tu třetí dovolenou.

0: Michal Tečný a tahle nádherná písnička Koukám, jak celá země vstává. Já vám přeji krásné odpoledne, když tahle písnička, pravda, ta byla trošku o vstávání, ale to vůbec nevadí, protože si říkám, že třeba někdo byl ponoční a třeba si teď pěkně vstává. No, v každém případě do pěkně parného dne. Dneska teploty 33, místy to může být i 35 stupňů a zítra snad ještě o stupeň více. Tak doufám, že to všechno dáme ve zdraví, musíme, hlavně nezapomeňte na pitný režim a taky zaspívat si a dobrou náladu mít s tím Bladníkem, protože ten hraje české písničky, které máte rádi. A za chvíli tu budou Hana Horecká, Láska na chodníku, anebo jedna Lhůta, Záruční a Slza. Tak hezké odpoledne a buďte s námi.
1: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Gemerka Botanika s optimálním poměrem hořčíku a vápníku za 12,90. Bohemia Mini, elegantní perlivé víno v plechovce za 26,90. A Budvar Výčepní, pivo z národního pivovaru za 9,90. Až do 23. června. Kaufland.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Zavratné megaslevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
6: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Jde na vás jaro? Na nás taky.
8: Krásný den vám přeje Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
9: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
10: Zámek v Lešanech v Posázaví vás zve na nově otevřenou prohlídkovou trasu Šťastný život v secesi. Ne s průvodci, ale s oživlými obrazy. Další okruh představí největší záhady a tajemství světa s výjimečnými exponáty a multimédií. Pro děti zábavné hledání tajemných symbolů v parku. Otevřeno denně, kromě úterý, až do 28. září. www.zameklesany.cz.
11: Radio Český Blaník.

0: Její písničky jsou prostě fantastické. To byla Věrka Špinarová na Českém Blaníku. Za chvíli tu mám dalšího klasika. Karla Gotta, Léta prázdnin. A také Michala Davida nebo Marcelu Holanovou. Ovšem teď pojďme na rekordy.
1: Co Čech, to rekord.
0: Hlásí se Pepíno Vaněk, tak jaký to bude dnes, Pepo?
2: V Muzeu rekordů evidujeme i v současné době velmi moderní výkony elektromobilů. Takže například pan Marek Tomíšek a Miroslav Tomíšek dokázali v průběhu 10 hodin v běžném silničním provozu na českých dálnicích a silnicích ujet na jedno nabití 810 kilometrů, což je zatím nejvíc, co kdo kdy dokázal. Gratulujeme!
0: No to teda určitě, to je hezký číslo.
1: Co Čech, to rekordman
3: na Českém Blaníku.
4: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostanete do hry.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Hanácká vodka půl litru za 114,90 pouze v pátek a Häagen-Dazs zmrzlina od 420 ml za 99,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
8: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindl X.
10: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
11: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
9: Tohle není jen festival,
10: to jsou hrady. www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: celý.
1: Poslouchá rádio Český Vlaň. Krásné odpoledne přeje Martin Císař a před námi jsou písničky třeba od Marie Rotrové.
2: To nic, to jen tak. Do očí mi padlo asi zrnko prach.
1: Věry Martinové.
3: Malý dům nad skálou, na každého nečeká.
1: A nebo skupiny Olympic. A ještě víc českých písniček, které máte rádi. Hrajeme tady u nás na Blaníku, na Českém.
4: Počasí na Českém Blaníku.
1: A tady u nás také aktuální předpověď počasí. Jaký bude dnešní zbytek odpoledne? Obloha většinou jasná až polojasná, stále vysoké teploty do 33, v Čechách místy i 35 stupňů. Toliko počasí, za chvíli zprávy.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
8: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
7: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
12: Na Českém Vlaní.
13: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Primátora Karviné Jana Wolfa hledá policie. Upozornila na to Česká televize. Komunální politik byl obviněn v korupční fotbalové kauze. Etická komise fotbalové asociace rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění 3 zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu 3milionovou pokutu. D6 před Prahou je do večera zavřená. Jde o 9-kilometrový úsek na Kladensku. Důvodem jsou neodkladné opravy vozovky v místě dopravního omezení. Auta zřejmě až do 6 večer neprojedou směrem na Prahu, a to mezi sjezdy 25 u Stochova a 16 u Velké Dobré. Náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze se znovu otevřelo veřejnosti. Rekonstrukce trvala 3 roky a vyšla skoro na 500 000 korun. Co všechno se tam změnilo, prozradí mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.
14: Přibyly nové trávníky, zvětšené dětské hřiště, pítka, mlžítka, takzvaná loužítka, lavičky, stojany na kola i další mobiliář. Po revitalizaci stojí na náměstí celkem 194 stromů, z toho 120 nově vysazených. Trhy získaly nové provozní možnosti a lepší technické zázemí.
13: Hlavní dlážděné prostranství navíc umožní pořádání větších kulturních akcí. Mužská basketbalová reprezentace se připravuje na červencové zápasy kvalifikace mistrovství světa. V nominaci nechybí jediný současný Čech v NBA Vít Krejčí. O možné účasti lídra Tomáše Satoranského a jeho spoluhráče z Barcelony Jana Veselého bude jasno po skončení finále španělské ligy, kde bojují o titul. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
12: Rádio Český Blank.
4: České písničky, které máte rádi.
1: To byla kolegyně Eliška Votrubová, vy posloucháte Český Blaník, pohled na hodiny 4 minuty po 3 odpolední a teď už Marie Rotrová. To nic, to jen tak. Já vám přeji hezký poslech a za chvíli jsou tu 3 ve 3.

tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá?

0: jen pár dnů.
1: Pohodové odpoledne, posloucháte rádio Český Blaník a s vámi je Martina, taky kolega Vlasta je tady, no jo. Český
2: Blaník. 3 ve 3.
1: Zastavil se tady parťák, můj kamarád, kolega Vlasta Suk a já teď mám pořád 3 ve 3. A Vlastíku, řekni mi nějakou písničku, kde je slovo láska.
3: Dobré odpoledne, ano, já jsem slyšel 3 ve 3, že budou. Tak jsem právě nakouknul do studia Českého Blaníku. Láska, Anaká láska, Marcela Králová láska k nám přilétá, Lucie Vondráčková láska na 100 let a tak dále a tak dále.
1: To je dobrý, hele, protože Vlasto, ty se tady koukáš na ten monitor stejně no jako já a vidíš tam, které písničky budeme za chvíli hrát a ty si vystřelil vlastně úplně jiný.
3: No právě, protože těch je
1: a to je vidět, takhle se pozná zalet českých písniček, víš. A taky milovník, no. Nicméně ty si za chvilku vedle o 16 hodin na rádiu Blaník, to znamená, že já tady budu pokračovat až do té 18. Ale teď si určitě dáme Petra Kotvalda, Lucku Vondráčkou a skupinu Olympic. Vlastíku, děkuju, že jsi se na mě přišel podívat. Hezké odpoledne.
3: Není za co, taky tobě i všem posluchačům.
2: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Olympika, dej mi víc své lásky. Přeji vám krásné dobré odpoledne, za chvíli Věra Martinová, Voxel a písnička Trip, anebo Dalibor Janda tisíckrát krásnější. I dnes, tedy 19. června v pátek, jste si pustili rádio Český Blaník, a to je rádio, které je plné českých písniček, 99% jsou české a také samozřejmě k tomu i slovenské, a to je takto 1-2%. To znamená, že jedno za hodinku vám určitě vždycky zazní do vašich oušek nějaká ta pěkná slovenská písnička. A tak si tak říkám, že možná i nějaká bude na vaše přání. Konec konců ještě dnes odpoledne jednu písničku na přání nabídneme, tak si na to určitě počkejte a zůstaňte s námi dál. Pokud máte rádi české písničky, no tak jste tady prostě dobře.
1: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
5: Randíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
6: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Český Blaník.
14: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
15: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
13: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

0: Jaroslav Žbirka na Českém Blaníku přeji krásné odpoledne. První letní den už je tady v neděli a dneska teploty je jako v létě a přes polovinu Čechů, Moravanů a Slezanů se chystá vydat na letošní letní dovolenou autem anebo taky karavanem. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, jehož výsledky dnes novinářům v Praze představili zástupci platformy Vize 0. A dopravní expert Roman Budský má obecné rady pro všechny šoféry a šoférky, které čeká delší cesta někam do světa.
1: První věcí je mít v pořádku doklady, takže opravdu všechny doklady zkontrolovat. Další věcí je, půjdeme autem, dolej všechny ty kapalny, které tam jsou. Doporučuji před další cestou do zahraničí podívat se na auto i ze spodu, čili třeba mít někoho, kdo se autům trošičku věnuje, aby se tam podíval, jestli tam někde něco nesákne, není tam někde něco povoleného a tak dále. Další věc je, když to auto nakládáme, nic nesmí být v kabině na volno, protože při prudkém brzdění, při kolizi se z toho stane zabiják. Věci do kufru, těžké věci, co nejníž, co nejvíc s těm zadním sedačkám, nahoře mi to lehčí a nahoře mi taky to, co bychom mohli potřebovat, nějaký drobný občerstvení, pití, výstražní trojúhelník. No a pak je samozřejmě potřeba, aby za volantem seděl zkušený a současně zodpovědný řidič.
0: Prázdniny klepou na dveře. Ode dneška za týden většina dětí dostává vysvědčení a končí letošní školní rok. Já vám přeji krásné odpoledne a za chvíli to bude s Anouka, Pavlem Novákem anebo Petrem Mukem.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
5: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Saďte plný tiket a jste ve hře.
9: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
10: Rádio Český Blaník.
11: To je ideální.

0: Weekend. Na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s ústým provozem pro nákladní dopravu. Od 175. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz, kde musí řidiči počítat velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Kolona vozidel se také tvoří na dálnici D1 od 12. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se řidiči zdrží okolo 30 minut. 25 minut budou řidiči popojíždět na Pražském okruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.
3: I vaše dopravní informace můžete zavolat k nám 720 83 63 07. To je WhatsApp Rádia Český Blaník. Teď Valda Gang, asi se mi stejská. Já vám přeji krásné odpoledne a poslouchejte nás dál.

Teď v tuhle chvíli je přesně 16 hodin. A vy posloucháte rádio Český Blaník, za chvíli tu budou Petr Kola. Najednou ti dojde, že se chováš jak ten blázen. Petr Zek.

0: sečteno a potrženo české písničky, které máte rádi.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zbytek dnešního odpoledne jasný až polojasný, teploty do 33, místy do 35 stupňů. Zítra, tedy v sobotu, většinou jasno až polojasno, během dne přechodně až zataženo a postupně místy s větší pravděpodobností v Čechách se vyskytnou přehánky nebo i bouřky. Ty mohou být silné. Teploty vystoupí na 31 až 36 stupňů. Tolik počasí, pojďme na silnice.
2: Za volantem
1: s Českým Blaníkem.
3: Kolona vozidel se tvoří na dálnici D1 od 12. kilometru ve směru na Brno. Důvodem je dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Na této trase se řidiči zdrží okolo 35 minut. 20 minut budou řidiči popojíždět na pražském kruhu od 23. kilometru ve směru k dálnici D1. A na dálnici D1 ve směru od Prahy do Brna počítejte s hustým provozem pro nákladní dopravu. Od 180. kilometru se tvoří nesouvislá kolona kamionů. Důvodem je silný provoz a dopravní nehoda na 194. kilometru, kde musí řidiči počítat s velkým zdržením. Osobní automobily projedou levým jízdním pruhem do 30 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ivona.
0: Ivono, děkujeme. Kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, dejte nám vědět, okamžitě to půjde do vysílání. WhatsApp Českého Blaníku má číslo 720 83 63 07. Zmáčkněte mikrofon, namluvte zkaz, pošlete k nám a my to okamžitě odvysíláme. Teď jsou připraveny zprávy a za malou chvíli se podíváme tedy domů i do světa. Hezké odpoledne přeji.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Jednoduchost má sílu. A michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzivalrestaurant.cz.
6: Rodinné léto plné zážitku začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz

0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně určuje stát, o víkendu opět klesnou. Nafta po několika měsících zlevní pod 37 korun za litr, a to na 36,61 koruny. Benzín budou moci pumpy prodávat maximálně za 40 korun a 41 haléřů. Jde o ceny pro víkend a pondělí. Lidé se před horkem snaží schovat, kde se dá. Útokem berou nejen koupaliště, ale i chladné katedrály nebo klimatizovaná nákupní centra a obchody. Naopak doslova v pekle jsou třeba silničáři, kteří kvůli termínům musí pracovat i ve vedrech. Mají ale častější přestávky a práce se rozbíhají už brzo ráno. Kašny zdobí náměstí po celém Česku. Často patří k nejfotografovanějším památkám měst. Právě teď jim patří nová soutěž, do které se mohou zapojit mimo jiné i návštěvníci Jihlavy. O co přesně jde, vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
1: Soutěž Cestovatelský fotodeník, který organizuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, se tentokrát zaměřuje na kašny členských měst. Účastníci, kteří budou cestovat po České republice v létě, budou zapojené památky navštěvovat a mohou je i vyfotografovat.
0: Soutěž potrvá do konce srpna. Izrael a hnutí Hizballáh se dohodli na příměří. Platí od dnešních 15 hodin našeho času. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný americký představitel. Podle diplomatických zdrojů vedly pokračující boje v Libanonu k odkladu jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: To byla naše Eliška Votrubová, my jedeme dál. České písničky, které máte rádi. Duet tu mám, Helenu Vondráčkovou, Václava Neckáře, Znala pana pána. Ovšem tohle jedna solovka. Iveta Bartošová, Málo mě zná. 16.05.

0: odpoledne, posloucháte rádio Český Blaník a tohle byla písnička Blaník 25, slunce dál svítí. Co dál tady u nás, tak pojďme na jednu písničku dne.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Je krásná, je česká, je melodická, je prostě úžasná. Zpívají Petr Kolář a jmenuje se Vyznání. Slyšeli jste krátce po 7 ráno, nebo jste to propásli? Nevadí, dáme si repete. Petře, jak to sní?
3: Písnička Vyznání vznikla v roce 2004, což je opravdu už dlouho a bylo to vlastně písnička na první mojí desce a byl to vlastně jeden z prvních, nebo úplně možná první hit, který Rádio Blaník hrálo. Ale to jsem dělal právě s kytaristou Petrem Menichem a s textařem, myslím, že Petr Žižka, že se jmenoval. Vlastně jsme to nahráli a taky jsme jako netušili, že by na první to mohl být hit, ale jsou věci, které jsou mezi nebem a zemí a to ta muzika je a ta energie, která v těch písních je a pokud to prostě posluchače takhle osloví, tak se z toho stane hit a já jsem tomu samozřejmě velmi rád.
0: To my taky a tuhle písničku vám rádi teď pustíme tady na Českém Blaníku. Petr Kolář a Vyznání a za chvíli vyrážíme do zoologické zahrady v Praze na želvy, tak si to nenechte ujít.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.
3: Ahoj, tady je Petr Kolář a zdravím všechny posluchače Rádia Český Blaník.

0: Práce na blízku.
1: Rádio Český Blaník, tohle byl David Dale a písnička Počítám. Já nepočítám ovečky, ale počítám želvy. Proč želvy? Protože želvy obrovské v pražské zoologické zahradě prý fungují podobně jako ve volné přírodě. A více nám k tomu řekla sama chovatelka zoologické zahrady Praze, paní Nataša Velenská.
2: V expozici se přizpůsobili prostě různým druhům želv tak, že se snažíme nasimulovat trošku, aspoň trošku jejich přirozené prostředí. My nejsme příroda, že to úplně nedokážeme a právě k tomu nám i slouží, že my s manželem hodně jezdíme do přírody a koukáme na ty zvířata, které tady chováme, aby jsme věděli, jak je potom chovat nebo jestli je chováme správně. Takže my sebou nosíme ještě teploměr, který těm želvám strkáme do kloaky a měříme teplotu okolo, takže abychom docházeli k tomu, jak ty želvy vlastně existují.
1: A já ještě doplním, že pražská zoologická zahrada chová celkem 16 želv obrovských a k tomu dvě želvy sloní. Ať ty obývají prakticky stejný společný výběh v dolní části areálu zahrady. To pro vás, kteří byste vyrazili, tak abyste je pěkně našli. Tak já vám přeji krásné odpoledne a za chvíli to bude senzační. S Karlem Gottem, Michalem Davidem a budou to holky. Jsi senzační.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Uvažujete o novém vytápění? Využijte akční nabídky na kvalitní tepelná čerpadla Vaillant, která vynikají vysokou výkonností, skutečně tichým provozem a skvělým designem. Nyní od nás získáte ke každému tepelnému čerpadlu jako bonus 4K Smart LED televizi se sportovním režimem. Více na Vaillant.cz.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
8: Tak já jdu, miláčku.
9: Kam jako jdeš? Zase do hospody?
8: Ne, do Avidonu. Sezóna je v plném proudu, je otevřeno i v sobotu.
9: Jo, do Avidonu. Ty mi jdeš udělat tu novou dřevěnou terasu?
8: Chtěl jsem spíš obložit barák a postavit dřevník, ale pro tebe, miláčku, bude i terasa.
9: Avidon. Dřevo ničím nenahradíš. Avidon.cz.
10: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
11: Rádio Český Blaník.
12: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
13: Asi chází do mě žít nebo zvát, tanči bílých kamaší je můj pán.
11: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
14: Míšo, to já se jen dřív rozkoukávám.
12: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
15: A jako první ráno vidím tvý kruhy podočí.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.
11: Český Blaník.
12: To je Blaníček.

0: to is that?
1: Ještě minutka a půl nám zbývá do 4:45. Posloucháte odpolední vysílání Rádia Český Blaník. S vámi je Martin Císař a za chvíli tu budou Marek Ztracený a Minulost, také Něco o lásce a Pavel Dobeš. A vidím tu Petra Reska a písničku Jsi. Jak to sní je? Tahle písnička vznikla 2. července roku 1978 a vydaná byla vlastně, dá se říci, o 3/4 roku později, až v roce 1979. Za chvíli vám ji zahraju a jednu zahraju i na vaše přání. Ať už českou a nebo slovenskou. Tohle je pouze na vás, máte to ve svých rukách. Stačí vzít teď telefon a napsat nám vzkaz na náš WhatsApp, a to je 720 83 63 07. A nebo rovnou namluvte vzkaz a písnička poletí za malou chvíli krátce po 17. právě k vám. Na vaše přání. Tak držím palce, ať to klapne.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival,
6: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Potisk, dárky, Bilabil, CZ.
10: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
12: Pozor, velká slevová akce tedy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

0: 17 hodin a tohle jsou Vanastovy věci a vy posloucháte rádio Český Blaník. Co dál tady u nás, za chvíli zprávy, podíváme se na počasí a hrát si budeme činat. Bylo to taková, Lucí Bílou. A nebo Marie Rotrovou.
1: To mám tak ráda, to teď mám moc ráda.
0: Rádio Český Blaník, to je to rádio, které hraje české písničky, které máte rádi. Ty jsou tady u nás prostě doma.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zbytek toho dnešního odpoledne stále jasno až polojasno, teploty do 33, místy do 35 stupňů. Zítra tedy v sobotu to bude až 36 stupňů a k večeru můžou přijít bouřky. Ty mohou být i silné, jinak zítra většinou jasno až polojasno, až k večeru přibývání oblačnosti.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Ze současných velmi vysokých teplot mají radost hlavně chovatelé dobytka. Mohou totiž začít sušit seno a to teď jde poměrně snadno. Letos ale bude seno dražší. Na vině je nedostatek srážek v dubnu, kdy tráva běžně roste nejvíc. 300-kilový balík vyjde místo na 800 na zhruba 900 korun. Tragicky skončilo pátrání po muži, který se v Pardubicích v noci rozhodl přeplavat Labe. Záchranáři, kteří poblíž parku na Špici zasahovali od nočních hodin, ho našli bez známek života. Napsal o tom server Novinky.cz. Roli v neštěstí zřejmě sehrál alkohol. Na čas strávený v přírodě se s příchodem léta těší asi každý z nás. Méně už ale na otravný hmyz, jako jsou klíšťata nebo komáři. Povinnou výbavou je proto v létě taky repelent. Jak ho správně používat, řekne Lucie Korbeliusová z D-testu.
9: Aby repelent opravdu působil tak, jak má, je důležité dodržovat pokyny výrobce, zejména doporučené dávkování a intervaly opakované aplikace. Ochranná vrstva se postupně oslabuje potem, koupáním a nebo mechanickým otěrem o oděv. Největší vliv na účinnost repelentu má použitá aktivní látka a její koncentrace.
8: Vyšší koncentrace účinné látky neznamená silnější odpuzení hmyzu, ale delší dobu, po kterou repelent působí. Na Masarykově okruhu v Brně se po roce opět koná velká cena. Fanouškům MotoGP ale dělá starosti počasí. V předpovědi jsou pořádná vedra. Organizátoři v areálu instalovali mlžidla a lidem povolili přinést deštníky a slunečníky. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
7: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Báječné odpoledne, posloucháte rádio Český Blaník a za chvíli tu bude jedna písnička podle vašeho výběru na vaše přání. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici číslo 720 83 63 07 a pojďme si hrát.

dostal do ráže. Když zajíždí do nové garáže, chod ukázal se šák menší, popadnu čakan, šák sa zvětší, hinsa huká, hinsa hukáže.

0: Láska data skupiny Činasky a pojďme na písničku podle vašeho výběru, tedy na vaše přání.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A je to Jirka, koho uslyšíte.
2: Moc zdraví, Jirka Suchovršice. Já bych hrozně rád poprosil Jiřího Korna, Hotel Kalifornie, a já písničku věnuju nám všem, ať ve zdraví přežijem ty vedra. Hlavně dodržujte pitný režim, jako budeme dodržovat my, hezky už se na vlení se chladěj, orošený, milovaný kousky zlatavýho moku, no a samozřejmě nějaký ten stín, hlavně se vyhnout nějakým zbytečným fyzickým pracím, hlavně relaxet někde ve stínu a užívat klid a pohodu. Krásný víkend přeju všem, ahoj, mějte se krásně.

0: Lenka Filipová a Leny a písnička Samotní nejsme nic. Tohle je Rádio Český Blaník, rádio, které má rádo české písničky a ty máte rádi i vy, naši posluchači. Jak je nabídnu, tak za chvíli Olympik a písnička Já. Taky Marie Rotrová, To mám tak ráda, no já taky. A nabídnu Xyndla X a písničku Na vodě. No, k vodě by to popravdě řečeno taky teď lákalo. I když to počasí zítra bude prý ještě teplejší do 630 stupňů. My se podíváme na další letní koncert Rádia Blaník, ten už klepe na dveře a o něm za malou chvíli víc. Já vám přeji hezký odpoledne a chtěl jsem říct hezký podvečer. Večer, ale přece jenom v půl nebo před půl, to ještě brzy. Takže hezké odpoledne a buďte s námi dál v čase, kdy za 6 minut už bude půl šesté.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Jasom!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: OPT Real. Stavební pozemky od profesionálů. Již 29 let jsme na trhu s pozemky pro vaše domy. Splňte si sen o bydlení a začněte stavebním pozemkem od nás v Poříčí nad Sázavou nebo v jiných lokalitách. Mějte přírodu i Prahu na dosah. Jarní akce i další lokality naleznete na www.optreal.cz.
6: Dámy a pánové, nenechte si ujít 20. června Benešovský Street Food Festival v Přírodním divadle na Konopišti. Začínáme v 10 hodin a vstup je zdarma. Bohatý doprovodný program, ve kterém vystoupí Ilona Čáková, Turbo Diesel, Jamaron. S vozy autobusem a ekovláčkem z Benešova do Konopiště a zpět, ten den zdarma. Výborné jídlo a pití, to je Benešovský Street Food Festival na Konopišti 20. června od 10 hodin.
7: Podívej se mi do očí.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
9: Ekokom.
10: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeblack. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
11: Český Blaník.
12: Český Blaník.
11: Český Blaník.

nejčastěji na dně, nešli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být

0: Další skvělou zprávu mám pro příznivce Rádia Blaník a Rádia Český Blaník.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Naše obě rádia za vámi opět vyráží. Tentokrát to bude 26. v pátek do Domažlic. Začínáme 16:30 odpoledne na náměstí Míru, kde vám zahraje a zaspívá Olga Lounová. Na tu se moc těším. Dále to bude Slza. Vojta Nedvěd.
3: Děda mi vyprávěl, jak žil v době, když život nosil tisíc.
0: A také blanická kapela. Vstupné se neplatí, letos pro vás máme navíc speciální dárek, a to z Brusu novou sluníčkovou samolepku Rádia Blanika Centropolu, která vám už brzy možná přinese spoustu peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 tisíc na ruku. Tak se pro ní stavte už příští pátek do Mažlicích. Těšíme se na vás.
1: Jedeme za vám. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
6: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
7: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
8: Zase lítáš v oblacích.
9: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegri let balónem od 2850 korun.
8: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: Uhelné sklady, dobrý den.
13: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
13: To je to pravda. Firma Havelka do konce června jarní slevy uhlí s jistou výhrou v uhloterii.
14: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkready.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví Spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.

0: Víťa Vávra a Věra Špinerová, Příští dny medové. Za chvíli třeba Petra Černocká. Zvony zní a já to vím. Skupina Kabáta Colorado. A nebo Jahoda a Miraj. Český Blaník hraje české písničky, ty, které máte rádi. Já vám přeji krásný podvečer.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A jak bude zítra, podobně jako dnes, to znamená jasno až polojasno a teploty ještě o stupínek o dva vyšší. Očekávejte přes den do 34 stupňů, odpoledne to může být místy 36. Toliko počasí, pěkný podvečer.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Housebrand Café, per favore?
8: Si, signora.
9: Housebrand. Tuhle kávu si zasloužíte pít. Housebrandkáva.cz.
10: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
12: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Osoby samostatně výdělečně činné letos zaplatí na sociálním pojištění méně. Důvodem je snížení minimálních záloh, které se promítá i do paušální daně. Jak to mají ti, kteří ji platí, vysvětluje mluvčí finanční správy Patrik Madle.
13: Nová výše měsíční paušální zálohy v prvním pásmu paušálního režimu po snížení bude 9 162 korun. A novou výši paušální zálohy bude poplatník platit poprvé 20. července. Ke snížení paušální zálohy dochází zpětně za období od 1. ledna do 30. června.
12: Poplatníkům tak vznikne přeplatek ve výši 4 932 korun. O tuto částku si mohou snížit paušální zálohu splatnou letos v červenci. Kriminalisté obvinili řidiče autobusu zaklíněného pod viaduktem u Dolního Dvořiště. K nehodě, při které se lehce zranilo 6 lidí, došlo v úterý. Škoda na autobusu a viaduktu je odhadem víc než 1 000 000 korun. Šofér čelí obvinění z obecného ohrožení z nedbalosti. S více než 2,5letým zpožděním začala v Praze oficiálně stavba druhé části linky metra D. Jde o úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory. Zpoždění stavba nabrala kvůli opakovaným napadením tendru u antimonopolního úřadu. Na včerejší zápas Česka s Jihoafrickou republikou na fotbalovém světovém šampionátu se sázalo o 106. Duel patřil mezi dosud nejvíce sázené. Kanceláře přijali sázky za zhruba 88 milionů korun a vydělali bookmakeri. Většina vsazených peněz mířila na vítězství Česka, zápas ale skončil remízou 1-1. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
11: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 18 hodin k tomu 3 minuty, za chvítry Petra Černocká, také Blue Effect nebo Petr Muk a Neusínej. A tohle už jsou Miraj a písnička Jahoda. Tak ať se skvěle dál poslouchá Rádio Český Blaník.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Usínám a chtěl bych se vrátit.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio Český Blaník.

Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenska, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce.

0: se s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
3: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jkplus.cz.
4: Do košíku jahody sami nazbíráme. Ve Vraňanech už to zraje, už na ně chuť máme.
5: Farma Vraňany aktuálně nabízí samosběr těch nejsladších jahod.
6: Vzala jsem děti a krásně jsme si to užili. Teď si vezeme domů kupu jahod a fantastickou zmrzlinu k tomu.
5: Farma Vraňany, vaše nejsladší jahody.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.

zem, zmizela jako laň lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

její vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Říká se, že sami můžete jet rychleji, ale spolu dojedete dál. A Dacia Duster vás doveze kamkoliv. Dacia Duster s automatickou převodovkou, 10-palcovým dotykovým displejem a novým hybridním pohonem Hybrid G150 4x4. Přijďte na Dacia Days do konce června. S aktuální nabídkou financování zaplatíte 50% nyní a 50% za rok.
4: Získejte balíček výhod k novému vozu v Autokout Brandýs nad Labem.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
7: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
8: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
9: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Rádio Český Blaník. Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
2: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. A přitom všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě a hledáme nové kolegy do výroby, skladu i technických týmů. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidejte se k nám. btlbenešov.cz

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace

0: teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Český blaník.
2: Český blaník.

0: Takže co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
1: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
0: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
1: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat, ten obchod mám rád.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4KK v Milovicích u Nymburka za 7 milionů 690 tisíc korun. Rodinný dům v Ústí nad Orlicí za 2 miliony 190 tisíc. Chata v České Třebové za 739 tisíc. Byt 3KK v Havířově na Karvinsku za 2 miliony 790 tisíc. A rodinný dům v Žamberku za 1 925 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
6: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
7: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápad

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hausbrand Café, per favore?
2: Si, signora.
3: Hausbrand, tuhle kávu si zasloužíte pít. Hausbrandkava.cz.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.

0: Vidíš to?
1: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
0: No a víš, co vidím já?
1: Co?
0: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
0: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
0: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Un, dos, tres!
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
5: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav.cz. Dřevo bez starostí.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
2: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
3: A jak to děláte?
2: Jednoduše, jsme Siegel.
4: www.siegel.cz.
5: Český Blaník.
6: To je Blaníček.

0: V Makro nakoupíte kvalitní pohonné hmoty za jedinečné ceny. Nyní Natural 95, litr za 35,50 a nafta za 32,50 z DPH. Natankujte si od čtvrtka do neděle i bez makrokarty. Zároveň vás zveme na výhodné nákupy. Více na makro.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Tři ve tři.
4: Každý všední den, krátce po 15. hodině.
3: Tři ve tři.
4: Na Českém Blaníku.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Proudy, řeky táhnou k nám tvou nedostižnou

0: pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
1: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
0: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Co Čech, to rekordman.
9: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
10: Pojďte si s námi o nich povídat.
9: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
8: Co Čech, to rekordman.
9: Na Českém Blaníku.
11: Rádio Český Blaník.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: Český blaník.
1: Český blaník.
2: Český blaník.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síle starých vín, jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš, jak nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, střetěž kýmí.

0: Písničky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Až mi jednou vyrazí z nebeskýho dpa černý vlak a naloží mi na vagón

0: Zábava na každý den jen za 99 korun. Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Zkuste si dát minutku klidu.
3: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

jestli jsem už něco měl s nějakou holkou.

města hoří jenom nejdům, hoří velkostatek sousedům, to je smůla.

Malý z půlnoc kreslí smích, ten obraz píseň zpívá pojednou, stíny na kopcích, ticho hnízd a

0: ta trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel CZ.
1: Zkuste si dát minutku klidu.
2: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
3: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
4: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
3: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A mají tam taky bazén pro jednorožce?
6: No určitě tam mají vybavení k bazénu, taky plastový nádobí, koše na ovoce a všechno na zavařování. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
7: Mat. Ten obchod mám rád.
8: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
9: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
10: Český Blaník.
11: To je Blaníček.

0: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
1: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
0: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Jsme Český Blaník.
4: A najdete nás i na síti všech sítí.
3: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
4: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.

Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.

to půjde, nebudem se bát. Nikdo tu není, kdo se ti jen zdá. Jestli to půjde, nebudem se lhát. Záplavy minou, zbyde jenom hlad. Jestli to půjde, nebudem si přát. Dárky tu nejsou, není si co dát. Jestli to půjde, nebudem se smát. K smíchu nic není, jsme jenom my dva.

vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.